0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a neprípustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
6: Alex Trout je u nás opäť po týždni a tentokrát ideme prebrať tvoj porno život. Mm-hmm. Lebo tomu sme sa vôbec nevenovali, lebo si mala milión veľa skvelých príbehov, teda zvláštnych príbehov, životných príbehov. Takže teraz sa budeme venovať tej časti, odkedy robíš to porno. Takže s tým si začala približne v koľkých rokoch?
7: Myslím, že v květnu 2024. Takže ve 24 letech.
8: To je konkrétne. To si vedela, to nemyslíš. To si vedela. A asi každého, kto tu sedel a točí porno, sa pýtame tú istú otázku, ako si sa k tomu dostal, k prvému točeniu. Ako to prišlo? Ponuka, inzerát, zavolala mi kamoška, neviem, mm-hmm. čo sa stalo.
7: Takže nebudu říkať už tú situáciu predtým, no, to sme už mluvili.
6: To sme teda skoro hodinu odmieli prebrali.
7: Takže tam ja som proste jednoduše napsala Robertovi Rosenbergovi, což je...
6: Rovno? Z prvej takto?
7: Jo, protože teď je to můj dobrý kamarád, že on mi hodně pomohl, co se týče tady toho. A vlastně já jsem si říkala prostě, a já jsem třeba Roberta, já jsem neviděla ani jeden Robertovo film. Jo, že ten pro dospělý.
6: Ani já.
7: Ale já jsem ho naopak sledovala na YouTube, když tam dával škola boxu, škola tajského boxu, ano, něco takového. Jo, no. Tak to já jsem sledovala, jo. A už asi v 16. A jsem si říkala, prostě tady mi ani neodepíš, že to je prostě blbost. A on mi napsal, jo, jasně, přijď třeba zítra ve dvě. Takhle z hurta, jo. Tak jsem tam přišla do toho jeho Rebel Gymu. Aha. A jsem byla úplně jako, teď ještě, že ta situace, která zrovna byla. Já jsem tam přišla jak takový spraskaný pes prostě, a že no, že teďkon z toho a tamto, a že asi bych chtěla začít, že prostě potřebuji peníze. A on jasně vytáhl ten telefon a tak si píš. Tak to byl prostě takový hodně svůj Robert, jo. Tak mi dával okamžitě čísla na agentury, čísla na produkce a tak dále, takže hned jsem to měla. A tak se mě vyptával, že jak jsem na tom teďkon, právě, že ano, že jako hodně bídně a máš nějaký prachy? A ne, nemám teďkon si nic. A jenom, tak tady máš aspoň něco, ať si koupíte, hodil mi kokos asi 400. Jo, že jen tak prostě, že viděl, že prostě jsem ve špatném stavu. No a že, nevím, teď, myslím, že den na to, nebo dva dny na to, že má vymyšlený nějaký svůj nový něco jako podcast, nebo
6: že
7: co.
6: Že mu musíš vrátit 1000.
7: úroky. A že vymýšlí nějaký nový podcast a že bych mu tam mohla dělat modelku. Takže za to jsem si taky viděla snad 5000, jo, jen tak. A právě, že jsem obvolávala ty agentury. A tam jsem jedný právě, že docela známý agence napsala, tak jsme si dali schůzku a řekla mi, já jsem teda myslela ze začátku, že jako budu strašná sex bomba tím, že prostě jako tetování, jo, piercingy a to. A ona mě viděla, jaká, ty máš tak hezký obličej, jaký jemňoučkej, ty jsi se hodila jako na hezký videa, ale pak se podívám, ty jsi celá skérovaná, když se hodíš jenom na hardcore. Oha. Tak jsem vystřízlivila z toho najednou, jako říkám, OK, tak asi má pravdu. Pravdu absolutně neměla, jenom prostě já jsem nevěděla, jo, tím, že jsem do toho skočila takhle, já jsem nevěděla, že provize agentce je podle toho, kolik ona si viděla, jo, že jsou to prostě procenta. Já jsem myslela, že za jednu holku třeba dvojku plácnu, jo, že prostě má nějaký fixní částku za jednu modelku. A to absolutně není, jsou to procenta. No a kolik peněz je nejvíc z hardkorových videí. Takže tak to,
6: aha, že ono, do toho.
7: Tak, ale ono je to strašně špatně, když holka začíná, tak má začínat postupně, jo, step by step prostě. A já jsem začala, že od konce.
5: Oliver, Samuel a

0: prostě tyhle z ty magořiny, které já jsem dřív prostě natáčela, jo.
1: A s tím si aj začala?
0: S hodně velkýma magořinama, no, že to bylo taky prostě hardcore, no, prostě hardcore, no. Já nevím, tady ty, když jsem třeba naposledy, když jsem měla tohle to velký hardcoreový video, pár měsíců zpátky, třeba, já nevím, 7 měsíců zpátky, možná díl, tak jsem v půli odešla, protože jsem řekla kat, odešla jsem si na záchod, tam jsem se vybrečela, protože jsem začala brečet jak malá holka, protože to je takej zápřah na tu psychiku, na i co se týče po fyzické stránce, jo. A prostě jsem byla v prdeli. Že já jsem byla, že K.O.
2: To byly ty prvé scény.
0: Rozbrečela jsem se, ne, to bylo právě, že moje poslední tahle ta velká hardkorová scéna.
2: Je posledná. Okay.
0: A pak jsem se tam vrátila, jakam dobrý, prostě dotečíme to nějakým stylem. Ale viděli, že já jsem úplně v prdeli. Že jak jsou náročný ty videa, prostě jo.
1: A čo si máme představit, jakože, alebo divák, keď sleduje, alebo počuva, že čo se v tom hardcore porně jakože robí?
0: Tak tyhle ste, oni už jsou pak jako takový magořiny. To je právě, že tohle, o čem mluvím, a jmenuje se to Hell.
1: Hell.
0: Hell. A je to to, co je to, to je. Je to Hell. Je to těžký Hell. Je to vlastně gangbang. A i s, jako s prvkama hodně jako sadistickýma, že tam je to mlácení, že to je na styl vlastně znásilnění vyloženě. Jo. A že fakt jako modřiny a všechno prostě extrémně na obličeji modřiny. Já si pamatuju, jak jsem měla potrhanou na mé pusu. Jo, že jak je to prostě extrémní. Že
2: to se ani trochu nehrá toto?
0: Jako můžeš si tam dát jako cut kdykoliv, jako no. Chceš. Prostě tam, jakmile herečka řekne stop, cut, nebo jo, něco takového, musí skončit, jo, musí. Ale zase jedna scéna se nechce točit celý den, jo, to,
1: jasné.
0: To bych jako dvě minuty cut, protože to je prostě takový nápor na to tělo i na tu psychiku, že teď si vezměte, že toto je hlavně něco, co má být prostě mezi dvouma, jo, prostě intimita, jo, že má to být to hezký, to prostě city, emoce do toho, ta vášeň, ale tohle to je, že holka jednou udělá takhle a jedete, prostě bum, bum, bum, bum, bum a ta holka tady v těch typech videí jak had. Prostě jak had.
1: Chceš povedať, že s týmto si začala, aj tak ťa to neodradilo? Potom čo bolo motiváciou pre teba?
0: Peníze.
1: Iba?
0: Peníze, určite.
1: A za to, že vlastne je to možno aj taký, ako keby, že vlastne dvojsečná zbraň, že ty si síce začala od konca, ale zároveň aj s najväčším honorárom, lebo za hardcore je najväčšie peniaze.
0: Áno,
1: to ťa tak, aha.
0: Ale je tam třeba i pak problém, že jsou i pak produkce. Já mám celkově uzavřených hodně dveří, co se týče produkcí, protože jsem hodně potetovaná. A teď konc je, co se týče toho biznisu, tak strašně jde všechno, že je natural. Mm-hmm. Jo, že holky bez piercingu, bez tetování a natural, že se všim všudy. Mm-hmm. Jo, takže dole naturální, tady nejlépe naturální, jo, že prostě všechno naturální. Takže já mám hodně uzavřený.
2: To vyžadují produkci?
0: Cože?
2: To vyžadují produkci?
0: Mm-hmm.
2: Alebo...
0: Jsou některý, třeba jsou i daný produkce, který chtějí třeba jenom tohle stojo, že tady v Bratislavě taky mám kontakt a ten se specializuje jenom na netetovaný holky, jo. Že tam jsem poslala fotku a že vůbec, že neexistuje.
2: A taky, že make-up?
0: Jak make-up?
2: Můžeš si to prekryt?
0: Tak to bych měla hodně co dělat.
2: To si povedal Michael Jackson, keď bol černok, a to sa nabila.
1: Bang, bang. Keď to dokázal on, že si to nemohla dokázať. Oliver, Samu

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: U nás v štúdiu na Európe 2, v štúdiu troch prasiatok, sedí opäť pornohviezda svetového pornopriemyslu Alexandra Trout.
3: A ako sa na to teraz pozeraš teraz, na točenie porna?
4: Hrozne.
5: Hrozne?
4: Hrozne, pretože hlavne z začiatku to je taková ako bublina, kdy sice jo, je to náročná práca, ale prostě ty lidi jsou prostě falešní, jo? A vy musíte trošičku jako zjistit, že co jak je, a pak vlastně jsem zjistila, že všechno úplně jinak, jo, teď ty lži, ty poděly tam, co jsou a tak dále, jo, to ne, to je prostě ošklivý. A ta branže jako taková, to je něco tak strašně umělýho, že já třeba nechápu holky, který na nějakých podcastech řeknou, že je něco vzrušuje, co se týče natáčení. Já to třeba...
5: Klamu?
4: Ještě jednou?
5: Klamu? Lžou?
4: Já si myslím, že ano. Protože třeba já už natáčím 2 roky, mně se to v životě nestalo. Že ani náznakem, že bych něco, že bych něco, že bych byla kokos, že z 1% že nadržena. Vůbec.
5: Ako to je možné?
4: Nikdy v životě.
3: A nie je to pre teba zlé toto hovoriť vůbec?
4: Je to určitě zlé, ale já jsem tady v tom, já to říkám vždycky všude.
3: Aha, okay.
4: Otevřeně.
3: Okay,
4: otevřeně.
3: Ja preto pýtam, že vlastně víš, ty ľudia, ktorí, aj ty bojuješ v podstatě o pozornost, asi aj na pornostránkách, nevím, ako se to mérí.
4: Tak já chci alebo... spíš tady v tom, že když se na nějaký podcast, spíš otevřít ty oči, okay, že
3: já
4: jako...
3: Jsem za, já
4: jak
3: jsem
4: to je doopravdy třeba z mojí strany. Já vím, že by asi lidi chtěli si, že jak, se to, jak je to strašně jako bomba, že jsou to hotový orgie, ale to ne. Není to ani.
3: Dobre, Alex, a teraz, myslíš si, že keby niekto napríklad, že by sme dostali za úlohu nastaviť nejaký setup na natáčanie podľa tvojich požiadaviek, tak nie je možné, aby sme my vedeli vytvoriť prostredie, kde ty aj pri tom natáčaní to zrušenie cítiť budeš?
4: No.
3: Či ako náhle je pritom na kamera, vtedy to padá, alebo nerozumím tomu.
4: Nevím, nejde mi to prostě, je to umělý, je to prostě, tam jde ten natáčet, takhle si s herečkou, s hercem, nebo podle toho, jaká je scéna, si podáte ruku, řeknete si ahoj, a teď no přesně tohle tady, tohle takhle, toto, tamto, jo, takže vy uděláte toto, naskladanou peníze, těšilo mě. To je strašně něco tak umělýho, proto já třeba co jsem v branži, já zase nepodívala jako na porno vůbec, protože prostě já už bych věděla, co tam je, no, co jasný. Se přesně stalo, nebo co se přesně děje, jo.
3: Nemala si ani také točení, po kterém jsi si povedala, že oh, fajn, že to mě překvapilo, to bylo příjemné, že to bylo fajn.
5: Ani raz.
3: tak
4: nejpříjemnější je, když je to rychlý, bezproblémový a jdeme domů. To je prostě
5: a
4: pro mě.
5: A nejrychlejší je to kedy? Koliko to bylo nejrychlejší?
4: Tak jako, když já třeba točím i s holkama a já nesnáším, když jdu natáčet s holkou, co je chvilku v branži. Že to jsou prostě trdla. Jo. Takže tam vím, že kokos, tak to asi za 2 hodiny doma nebudu. Jo. Že budu třeba i za 4, za 5 hodin doma. Jo. Ale že tam já právě, že mám ráda, když prostě tam mám osvědčenýho herce, osvědčenou herečku, u kterého vím, že ty kokos, dobrý, super, řekněte, co máme dělat na shledanou, jo. Že prostě to je asi takový tom, taká ta moje výhra.
3: Ha. A kdy plánuješ? Plánuješ robiť niečo iné?
4: Určitě, já bych si chtěla udělat vlastní produkci. Já bych chtěla zůstat tady v té branži, protože vím, že ty prachy tam jsou. Už je to teda hodně zkažený, protože už chtějí větší a větší extrémy po těch herečkách, že fakt, že extrémy. A to já prostě už odmítám dělat. Jo, že ne.
3: Ty budeš ten příjemný protipol.
4: To ne, já mám taky jako docela prasády připravený v té produkci.
5: Tak, takže je, napríklad pred tým, ako si začala s pornom, tak to je bavil aj hardcore? Má asi...
4: Jako v soukromí?
5: No, v soukromí, no.
4: Tak spíš jako nějaký prvky, ale že jako aby do mě chlap mydlil hlava na hlava, to fakt asi ne, že jako takový ty klasický věci. Já tam prostě hlavně musím mít takový to začátku, takový to milování. Jo, ty doteky, to líbání, prostě tu něžnost, jo. A pak jasně, pak prostě většinou se to, že nejsem úplně, že vanilková, ale že jasně, že ty prvky jaký klasický, že mě chlap chytne pod krkem, ale jako aby mě tam, že vypl, to asi ne. Jo. To mě nepotřebuje, mě nebere.
1: Oliver, Samuel a Samuel.

0: Samuel
1: a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
2: Alexandra Trout, meno, ktoré by ste možno priradili k nejakej známej spisovateľke, ale hovno, je to pornohviezda, ktorá prišla dnes ku nám do troch prasiatok.
3: A to asi.
4: Nejakou malou facku, na zadech facku, jasne, ty prvky, jo, nevadilo by mi třeba pouta nebo nejaký hračky, jo, to ja som otevřená, ale že vyloženě toto, o čem jsem já mluvila, ten hell, to jsou vyloženě sadistický, ošklivý video. Vyloženě, že sadistický. Že kolikrát jsem si říkala, že kdo na to kouká. Kdo na to reálně prostě kouká, že to je humus.
3: Ty jsi už točila originál Casting Couch?
4: Jo.
5: My tu máme niečo akože podobné v tomto podcaste, len dostaneš 10 otázok a za každú otázku, na ktorú nevieš odpovedať alebo neodpovieš, tak ide kúsok oblečenia dolu. To si nevedela? Tak to sme ti mali povedať. Nie, to nie je povinnosť, to je iba akože, že je to proste,
3: áno.
5: Máme ako exkluzívny kontent na Hero.
4: OK.
3: Dobre, že keď si začala s tým pornom a začala si vlastne tým rovno hardcorom, rovno, hneď v prvom momente ti išlo sa hrať na to, že sa ti to páči, akože hneď od začiatku si vedela hrať, že je to...
4: Určite, ako určite ten skill jako byl jako lepší a lepší. Když jako už po několikátý děláte hrady a orgazmus, tak prostě už pak si ho vypimpíte, že do neskutečného jako levelu, jo, takže...
3: Potom se ženy nevidí hrát orgazmus.
5: Takže začnete žít porno, vyskyríš.
4: Ale je to určitě, jsou i polena prostě, jo. Promenutím znám taky tím, že ještě dělám vlastně vizážistku občas, tak vlastně to vidím, že když natáčí nějaký jiný holky, a jako vidím tam, že to prostě, já bych na tom teda být chlapo si nepohoním, no.
5: Tak někomu to stačí.
4: Někomu to stačí.
5: A myslíš si, že ovplyvnilo tvoje akože práca od natáčania porna nejako tvoj sexuálny život súkromí? Mal to nejaký vplyv na to? Hoci jaký?
4: Asi ne. Neřekla bych.
3: Vôbec?
4: Mm-mm.
5: To podľa mňa nie je možné.
3: To nie je možné.
4: Že som šikovnejší možno trošku.
5: Okay.
3: Aha, okay.
5: Tak
3: to je možné.
5: A myslím to tak, že proste neviem, koľko bežne točievaš, akože v priemere. Dajme tomu, že za týždeň, za mesiac, neviem.
4: To je jak kdy. Tam, to je práve, že to nejhorší, že tam je to strašne ako... Stalo sa mi, že som měla měsíc úplne, ako nic.
3: Home a pak,
4: tak, home office. Ale pak jsou dny, kdy já třeba i, že jo, protože i cestuju a to je úplně nejlepší, že jo, protože po většině si mě nikdo nezavolá, že kupuje letenky, že jo, a všechno, hotel, blablabla, bla, bla. Většinou je to na vícero videí, jo. Takže když se mi tam připlete třeba cestování, tak já nevím, 7 třeba, natáčení, teraz, 8.
5: No a to je to, že
4: ono je to taký,
5: má 7-krát sex do pol roka, vieš, že teraz keď máš ty za mesiac 7-krát sex na natáčení, takže či potom necítiš, že ťa to ovplyvňuje, že nemáš akože úplne potom chuť a vibe to riešiť doma?
4: Určite ne. Práve, že ja mám doma takový to, práve, že...
5: Že niečo iné, že to
4: rozdielujú. Tú nehu, práve, že proste kokos... Že pro mě to není prostě jako jednoduchá práce vůbec. Mm-hmm. A čím díl vlastně jsem ještě teď s partnerem, tak o to je to horší.
5: No jasně.
4: Že je to prostě takový, že když můžu, tak odmítnu tu scénu. Mm-hmm. Jo, že když třeba se mi prostě zadaří vydělat nějaký obnos jako dřív, tak prostě ne, zruším to. Mm-hmm. Kolikrát už jsem takhle zrušila. Že teďkonc navíc ještě dělám právě, že ty wrestlingové zápasy, za který mám taky peníze, takže...
5: Máš aj inde zdroj.
4: No,
3: je
4: no,
3: to
4: no.
3: Tak, že keď zrušíš takto produkciu, tak tě potom nezavolá? Znova.
4: Tak je? Já si můžu přijímat a to spíš je horší, když třeba si už zabukujou termín
3: no, tak
4: a já nepřijdu. To já jsem třeba v životě neudělala.
3: Uh-huh.
4: Mně se asi dvakrát stalo takhle, že a to asi... Oba dva případy jsem měla horečku.
3: Mm-hmm.
4: Že prostě jsem se fakt probudila, prostě 39-40 horečka. To nejsem stroj, no.
3: Vážem. Nevím, či se toto dostane do dílu, ale aspoň těmi to povím. Ale že nám všetky hosti hovoria, když rušia nám nahrávanie tuto,
4: Mám horečku.
3: No, mám horečku. Ale nenávidíme to, lebo asi, teda, my to bereme ako výhovorku, ale môže mať chuť od horečku, mm-hmm. len keď má 50 dievčat horečku.
4: Práve, to už je ako podezrelý,
3: no. Tak potom si vravíme, čo to majú za výhovorku s tými horečkami.
1: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka. 3 prasiatka.

0: Peter, Samuel
1: a samozvaný
2: Tri
1: prasiatka na Európe 2.
3: Tri prasiatka na Európe 2 pokračujú a stále v kresle sedí pornoherečka Alexandra Trout. Poďme ho vyspovedať.
4: Máš OnlyFans? Aktívne sa tomu venuješ?
5: Strašnelina. Protože já jsem asi ještě jedna z těch, co to má ve svých vlastních rukou a podle toho to tak vypadá, no.
4: Dobré, ale tak keby si se tomu povenovala, tak nemáš pocit, že na tom OnlyFans by si mohla pretaviť ten zisk tak, aby si mohla menej brát natáčení například?
5: Určitě, určitě, ale já nevím, já nemám nervy na to si s někým jako psát. Mě to strašně obtěžuje.
3: No.
5: Já, ne, že obtěžuje, ale prostě píšou prasáci. Mm-hmm. Ale mám tam třeba i jiný fanoušky, že právě co se týče i toho wrestlingového světa, jo, takže ty si mě tam taky našli. Ale jako po většině jsou to taky ty honilci a já na to prostě
4: nevím. Honilci.
5: Honilci.
0: Mali taky požadavky, co tě překvapili, těba jako profi pornoherečku?
5: Tyhle ty honilci? Mm-hmm. Jo, honilci. Jo, tak jsou tam jako, třeba když mi někdo napíše, že chce koupit kalhotky nebo tak, to je taky, že ok. Ale jednou pán chtěl jako švédský stůl vyloženě. Že ten si tam jako napsal jako věci, no, ošklivý.
4: Musíš nám to trošku přiblížit, že je to švédský.
5: No, že bych chtěl balíček udělat a v tom bych chtěl moje chlupy, nechty, špinavý ponožky. Ještě si napsal, že by nejlépe, že s nima půjdu jako do posilovny třeba tak 3 dny starý. To samý obnošený kalhotky. To ještě je furt takový, že je to uchylný, ale ok. No, ale pak to začalo, že použitý tampony, použité vložky, no a čurání.
4: Já bych to všechno nacenil.
5: A pak ať se mu aj vykakám, že by to chtěl taky prostě zabalit, že
4: holíka. A ty si to odmětla?
5: Tyjo.
0: To ti bude divné.
4: A kedy mi konečně někdo napíše, že chce, aby som sa mu vysral do krabice a zaplatí mi za to? Kedy konečne sa toto stane? A túto čajky môžem, no, ja sa ti tam nevyserem. Keby som sa mu vyslal na hlavu, keby mi zaplatil.
0: Preto podľa to tak je, ako to je.
4: Ja si myslím, že je to múdro správne.
0: Pretože nemáme toto šancu mi riešiť.
4: Ľudia ťa síce môžu nájsť na webových stránkach, môžu ťa nájsť na tvojom OnlyFanse a vidieť prakticky cokoliv, ale keď prídeš na budúce, tak si nám už tu tak podpultovo slúbila, že spolu nahráme Casting Gauč a na ten sa môžete tešiť, pretože ten je vždy, ten sa mi páči, lebo je to hra a my máme radi hry všetci. Porno to není hra, ne, to je iba proste scénka, ale my máme radi hry a preto sa budeme tešiť na teba aj na budúce a vlastne okrem Casting Gauču vám vieme slúbiť, že tu spravíme rozhovor aj s Alexiným priateľom.
0: Tak, tak.
4: Ktorý nám zase priblíži svet, aké to je za Alex chodiť. A možno, že povie niečo úplne iné.
0: To spal na piču.
4: No tak ja sa s ním rozísť práve.
0: No.
4: Takže na toto všetko sa môžete na budúce tešiť.
0: Áno, a to ešte neviete, že prebereme aj originálny casting už. Na budúce dúfam. Je tam nejaká storka? Áno.
4: Vlastne my sme sa vôbec nepovenovali tým rôznym ako keby scénam, čo si točila. Že no. My sme akože prebrali ten hardcore, že teda ten prišiel na začiatok, ale že kde si sa dostala počas tých 2 rokov, čo sa ti podarilo natočiť, čak máme aj my nejaké vedomosti, niečo už poznáme z tohto sveta. Takže na to sa ťa určite opýtame.
5: Tak ja, Ježišmaria. Já toho natáčela už hodně, klesl takový, si to snažím tak jako, samozřejmě taká asi klasika, publika, jo.
0: Točila
4: ale
0: si.
4: Ale to neprezrádze teraz. To, že...
0: Ale môže povedať, o čo nám povie na budúce.
4: A, okay,
5: aha.
4: Takže public agent, no. Áno.
5: Taxika.
4: OK.
5: Ty tím,
0: robila
5: že...
0: Robila si aj fake taxi.
5: Jo, už asi 3x.
4: A čo ešte fake?
0: Všetko je fake.
5: Tak to jsou pak ty fake huby různý. I ten fake, ježiš, jak ono se to jmenuje, no prostě, že jsem dlužila bance. Jsem měla dluhy. Teď nevím, to je taky od těch fake, to je VIP 4K.
4: Aha, nevím, co myslíš. To se volá Loan 4K.
5: Jo, ne. Fake dub.
4: No, dobré, to je.
5: No teď nevím, já se pak schválně podívám. A co všechno, jako klasika, step mám, jo, step dead, tyhle z ty hovadiny, právě že ty hardkorový scény, ty gangbangy, mám tam i jednou bukake, taká.
0: Toto je.
4: A tomu to všetkému sa
2: povedujeme na budúce.
0: Teda príjmaš pozvanie na budúce?
5: Určite.
0: Dobre, tak sa tešíme a aj s priateľom. Oliver, Samuel,